0: letadle, prostě pilot letí a teď mluví k těm cestujícím a říká: vážení cestující, nacházíme se ve výšce 3000 metrů nad zemí, okolní teplota -32 stupňů, vnitřní teplota +25. Přeji vám příjemný let a ty to zapomene vypnout. Tak zapne automatického pilota, takhle se protáhne a říká: tak, teď se nejdřív v klidu nažeru, no pak asi přefiknu tu novou letušku, vypadá docela pěkně a ona zrovna rozváží kafe, ty to slyší, tak tam nechá ten vozek a letí dopředu a tam ji chytí pasažér a kam letí, říká, jestli nejdřív v klidu nažere, ne?
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Maximálně fun.

0: breaking point, kid. And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be
1: prepared. Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
2: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

žádnej farbo policajte. Normálně oni šli střílet kance a místo kance trefili náčelníka. Tak ho hodili do carevny a jeli s ním do nemocnice, tady na Bulavku a asi po 3,5 hodinách vylez chirurg a říká, pánové, ten průstřel nebyl smrtelný, ale proč jste ho vyvrhli?

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Blondýnka jde do parku a všimne si nápisu: vstup jen se psy na vodítku. Zamyslí se nad tím a pak jen smutně konstatuje: no, vodítko snad někde seženu, ale kde mám vzít toho psa?
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radia.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 4. července slaví svátek Prokop, jméno řeckého původu, které znamená průkopník, nebo ten, kdo razí cestu. Všem Prokopům přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Dva cigáni sedí jeden říká, a ty, Deško, ty viděl jsi film Cikáni jdu do děbe. A neviděl, ale viděl jsem film Cikáni jdu do roboty. Pa, tak to jsem zase neviděl já, lebo já na vědecko-fantastické filmy nechodím.
3: Maximálně fajn.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 16:00.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info.

0: Rusák zaplatí za poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po jí vrchní takhle přinese a od protějšího stolu vstane černoch a rozepne si kalhoty, takhle si mu vymáchá v té polívce a zase si jde sednout a šumí, tak zavolá vrchního a říká, ty znáš, patří mu garíla, smačíla svoje jajce v mojom supi. A on říká, ale to já jsem tady týden, já nevím, ale já vám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl. Přijde šatnář a on mu říká, ty znáš, patří mu garíla, smačíla své jajce v mojom supi. A říká, ale to já jsem tady rok, jo, ale kdo je tady ještě díl teda, tak to je provozní, já vám ho teda zavolám, tak přijde provozní a on zase, ty znáš, patří mu garíla, smačila své jajce, vím super, on říká, ne, já to koupil nedávno ten hotel, ale za původního majitele byl tady ještě kapelník, jo, tak přijde kapelník v litrový sakou kytaru na krku a on na něj, ty znáš, patří mu garíla, smačila své jajce, vím super, a on, patří mu garíla, smačila.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Go, go.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně.

0: To za mnou došla naša staře, má požehnaných 82 roku, ale je to taková badatelka, ona furt vždycky dojde s něčím novým a překvapí. Došla za mnou, povídá, víš, chlapče, říká se, že co je psané, to je dané, není to pravda. Povídám, počkaj, počkaj, staře, ty si vždycky umíš něco vrznout bokem nebo co. Poja, tejste, včera jsem si koupila jednu konzervu a bylo na ní napsané, vydrží čtvrt roka. Ze 27 za čtvrt hodiny.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
5: Whatever.
0: Crazy Radio.
6: Oh yeah, like the music. Let the bass kick.

0: the rigga digga ding dong song.
1: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
2: Na nebi stojku

0: být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: File transfer.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč si myslíme, že opice jsou tak chytré? Protože když si strčí prst do zadku, tváří se u toho, jako by právě objevili lék na rakovinu.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Kultura.
6: Na Benátské. S Impulsem se letos dočkají nejen hudebních orgií, ale i pořádného osvěžení. Organizátoři totiž slibují 100-metrovou vodní skluzavku, aby festivalová lůza neskončila jen propocená a zlitá pivem. Konečně se tam lidi pořádně smočí.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
8: Co je vrchol drzosti? Posrat hrob a jít si stěžovat, že je studený náhrobek.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
9: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlápek si povzdechne, ať dělám, co dělám, nemůžu pořád přestat kouřit. A zkusil si už žvejkačku, zeptá se ho kámoš. A on na to, zkusil, ale nepovedlo se mi ji zapálit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 4. července slaví svátek Prokop, jméno řeckého původu, které znamená průkopník, nebo ten, kdo razí cestu. Všem Prokopům přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Slyšel jsem, že jste měl problémy s Housem. Slyšel jsem, že jste měli nějaké problémy s Housem.
1: Máme do současné doby zjištěnou jeho totožnost a pokud vím, kriminální policie vyhlásila pátrání, kde je potřeba provést rychlý a profesionální nástroj.
2: Tedy pohotovosti a rychlosti policistů.
3: Ještě bychom žili.
2: Vždyť poldové jsou taky lidi.

0: odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy.

0: přijechala doktorovi a říká, pane, která má hrozně hnusnou starou, mohl byste s ní něco? On říká, no tak já ji udělám plastiku, no, dejte 1000 korun, no já s ní teda něco. Počkejte, 1000, to jako, já si to nechám projít hlavou, no, za měsíc se potkají na ulici a prostě nepřišel, já vás čekal, že přijdete s paní. On říká, no, ten litr, to bylo jako ten důvod, no, já dal hajímu pade, on jí odbouch, no.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co má společného politika a prostitutka? Oba ti slibují, že tě pořádně ojebou a ty tomu naivně věříš.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Zlatá svatba, no jak tací staří posadili se proti sobě přes stůl, no najstarší syn. Pravda, jak se tam objevil taléře, polévky, misa s tím, pravda, knedlíčky, všecko, misa s polévku. Povídá to, že Slovenci před tím obědem dajte si aspoň pusu. Nevěsta taká moletnější, nahne sa lusk strýcovi, který vidovali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem ťa měla ráda, mě je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce.
2: Maximálně fun. To je Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: přijde pán do restaurace a povídá, dal bych si pivo a skockou. Vypije pivo, vyme skockou, nalesí také do kapsičky. Pivo, skockou. Znova pivo, skockou do kapsičky. Když to dělá po třetí, po čtvrtý, vždycky pivo vypije, skockou do kapsy, jak ten barman na mě kouká, říká, nezdá se vám to nějaký neekonomický, jako? Si dáte teda to pivo a tu skockou si nalete do kapsy? A to já si dělám za svoje peníze, to je přece můj problém a do toho jako co, a vůbec, když to mi prdel. Z té kapsy taky vleze bílá myška, pá. A váš kocour taky.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Kizzy Radio. Od byla 9:00.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum info.
2: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: muziky.
1: Minimum infa.
2: Maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

každý se živíme, každý dýchá vzduch a mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z marek doláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu. Jazyků znám spousty, libry, frantíky, guldeny, šilinky, pesos, centíky. Až budu v důchodu,

0: bisschen, my darling, merci signora. Ty cesky holcicka, mia amora. Goodbye baby blonde, ty li za money, ty sa ta sit na bony. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk. Moje hrudný kosik dělá fuky, fuk. Nebala se tolik, vzala prstinek, dejte, aby tvůj tatinek. Každý se živíme, každý dýchá vzduch. A mě dobře živí cizinecký ruch. Ačkoliv nežiju zrovna morálně, mám více než v továrně.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

prescription. Damn, I done spilled my drink.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 4. července slaví svátek Prokop, jméno řeckého původu, které znamená průkopník, nebo ten, kdo razí cestu. Všem Prokopům přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Whatever.
2: S Crazy Rádiem.
4: Yes.
5: It is not that fun.
4: That's not that fun.

0: Kizzy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 4. července, 10 hodin dopoledne. Včera se v Orlicko-Ústecku udála pořádná taškařice, když policie vjela řešit nahlášeného papouška, který údajně dělal bordel na stromě a ničil zeleň. Teď už se jen spekuluje, jestli si ho k výslechu předvolá Bílý dům, nebo rovnou dostane papouščí basu.
4: Ze společnosti.
5: V Česku máme celou řadu obcí s opravdu kuriozními názvy, jako třeba Pičín nedaleko Příbramy. Místní se už prý ani nediví, když jim zmizí další cedule se jménem vesnice, neboť nenechaví cestovatelé si z toho zjevně pořád dělají legraci. Inu, pro někoho hold prostě blbá náhoda, pro jiného suvenýr k nezaplacení.
4: Kultura.
5: Takže, zapomeňte na nudné letní festivaly s dechovkou. V Česku se totiž letos opět lítají vzduchem uzené vepřové kýty, a to nikoli v zhladu, ale v rámci soutěže, což je teprve pořádná kulturní událost. Kdo by nechtěl vidět pořádného chlapa, jak s napětím hází poctivý kus masa, to je teprve podívaná pro davy.
4: Sport.
5: V jedné české fotbalové fanzóně to během mistrovství světa pořádně vřelo. Fanoušci se v zápalu hry málem poprali o to, kdo má větší pravdu ohledně sporného offsideu, a létali i popelníky. Naštěstí se nikdo nezranil vážně, jen Ega dostala na frak.
4: Doprava.
5: Dnes ráno se na pražské D11 vytvořila kolona, když se někteří řidiči, místo sledování provozu, kochali pohledem na roztančenou partičku v luxusním kabrioletu, která si evidentně pletla dálnici s letním festivalem. Zdá se, že holky to tam rozbalili tak, že i svodidla prý červenala závistí. Pamatujte, pánové, i když je výhled lákavý, oči patří na cestu, aby se z idylky nestala bouračka.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska to vypadá, že se vzduch pořádně protáhne a ukáže nám svou lepší tvář, s maximy mezi 22 a 26 stupni Celsia, ideální na lehké oblečení a možná i nějaké to svlékání na zahrádkách. V noci nám rtuť teploměru klesne k příjemným 11 až 15 stupňům, tak si užijte večerní vánky a nenechte se zaskočit ranní rosou, která může být pěkně studená, až na 8 stupňů na západě Čech. Takže žádné chmury, jen slunce a lehký letní HMRNC, co by jeden řekl, že to půjde i bez sprchy, když se nikdo nedívá.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Tehdy řekli, že ta karanténa bude jen na měsíc. Že pak budeme moct zase ven. To bylo před 30 lety.
0: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě jeptišky. Jedna, slyšela jsi, že sestra Marie odešla z kláštera. Druhá, cože? A co teď bude dělat? První, no, údajně si našla práci na plný úvazek. Jako kurva.
2: Minimum muziky.

0: Crazy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 4. července, 11 hodin dopoledne. Letošní prázdniny startují s nevídanou vlnou romantiky, protože se zdá, že sluníčko hřeje nejen na pláže, ale i na mezilidské vztahy, občas až moc. Veřejné projevy náklonosti se tak stávají čtením z letní kroniky obyčejných lidí, která baví i lehce pohoršuje. Děvčata, pánové, bacha na to, kde si dáváte to vášnivé lívání, ať vás pak neřeší sousedi u piva.
4: Ze společnosti.
5: Průměrnému Čechovi je evidentně jedno, že je tu stále plno rizik, hlavně že se může válet v exotice, kde pak akorát chytne nějakou tu střevní chřipku. Raději by si měl pořídit pořádné cestovní pojištění, než se chlubit selfiečky od moře. Naše lidi prostě nepoučí ani varování lékařů, že bez očkování je to tam na hovno.
4: Kultura.
5: Česká kultura zase potvrdila, že si umí udělat srandu sama ze sebe. V regionech se na netradičních festivalech chystají traktorové závody v bahně, kde sprška bahna je bonus pro diváky, co si stojí příliš blízko. A pokud vám nestačí bláto na ksichtě, můžete si dát pořádnou nálož knedlíků v pojídací soutěži, kde jde jen o to, kdo má větší břuch a kuráž.
4: Sport.
5: Rychlobruslařská ikona Martina Sáblíková je konečně v Chomoutu a podle bulváru si dokonce stihla vzít svou dlouholetou parťačku Nikolu Zdráhalovou hezky po tajmu. Na svatební fotce se prý objevil i nějaký ten skrytý detail, takže teď víme, že nejen na ledu to holkám pěkně pálí. Tak hlavně ať jim to šlape a jedou dál bomby, ať už na bruslích, nebo v manželství.
4: Doprava.
5: Takže vážení, ráno to na českých silnicích vypadá jako v Kocourkově, kde se sráží srnky z auty a kamiony si dávají rande se stromy. Pokud se zrovna neškrábete z příkopu, určitě se vezete v koloně, protože se někde zase seká tráva nebo opravuje kus dálnice D1, kde se pracuje už od dob praotce Čecha. A pokud vám to přijde málo, v Praze autobus srazil chodce, takže pro dnešek klidně nechte auto doma a užijte si ty dopravní orgie z gauče.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes se nad Českou republikou bude honit pár mráčků, ale jinak to vypadá na slunečno, s denními maximy kolem 20 až 26 stupňů Celsia. V noci se pak teploty propadnou k 10 až 15 stupňům, takže to vypadá, že i milenecké páry budou muset k sobě přilnout o něco víc než včera.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Jo, to takhle policajt, jo, říká náčelníkovi, náčelníku potřebu přehodit službu, jo. Já jdu zítra na Majdán, jo, a on říká, dobře, já tě pustím, ale musíš informovat o všem, co se tam dělo, jo. A on přijde ráno a říká, náčelníku, takovýho žrádla a pití, to jsem v životě nezažil, jo. A ty srandy o půlnoci se tam slíkla ženská, vylezla na stůl a začala tancovat a náčelník říká, no počkejte, doufám Novák, že jste ji ignorovali. No jistě, některý i dvakrát, jo.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
2: Yeah. What up, mom?

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Go, go!

0: křídla jsem mu ukoval z musazní nábojnice. A tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi. Však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy, co nás čeká.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: přijde ženská doktorovi, že je cítit z úst, a on říká, tak jsem lékař, tak to by neměl být problém, ukažte, dějte a jak odevře tu mordu, tak se pošvihne. Odplazí se vedle do ordinace, tam si píchne nějaký sedativum a něco takhle načmára na kus papíru, napíchne to na koště a pošle to vedle. A ona to takhle čte, tam je pro začátek doporučuji kloktat hovna.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 4. července, poledne. Léto už se nám pořádně rozjelo a s ním i ty nejrůznější eskapády obyčejných lidí, kteří si chtějí užít každou chvilku. Tak třeba včera v jedné obci u Plzně, kde se kvůli náhlé letní bouři ztratila elektřina, skončila spontánní venkovní grilovačka tím, že celá parta skončila pod splaveným nafukovacím bazénem a někteří, jak hlásí místní, prý bez plavek.
4: Ze společnosti.
5: Policisté v Česku museli nedávno řešit bizarní případ, kdy vjeli k oznámení o papouškovi, který údajně ničil veřejnou zeleň schazováním listí. Hlídka tak vyrazila zatknout opeřeného delikventa, co dělal bordel na stromě, což je prostě největší bizár léta. Doufáme, že dotyčný papoušek dostal jen důrazné varování a nešlo o žádnou ptačí perzekuci.
4: Kultura.
5: Ve Valašském Meziříčí teď frčí výstava erotického háčkování, kde místní babči ukazují, že s háčkem umí víc než jen nudné dečky na gauč. Návštěvníci jsou z toho úplně paf a nejeden z nich by si prý rád odnesl návod na háčkovaného Adama s pořádným jablkem. Místní duchovní sice hřímá o mravním úpadku, ale muzejníci mají narváno, takže prdele, na spásu duší si zkrátka ještě chvíli počkáme.
4: Sport.
5: Tohle se stalo minulý víkend na okresním přeboru v Horní Dolní. Místní brankář po třetím gólu chytil nervy, svlékl dres a ukázal rozhodčímu, co si o jeho matce myslí, jenže se spletl a ukázal to plné tribuně důchodců, kteří málem dostali infarkt. No co už, aspoň se trochu rozpumpovala krev, co myslíte?
4: Doprava.
5: Dnes ráno se na D1 udělala taková zácpa, že si řidiči místo klaxonu začali pouštět rádio a řešit, jestli si paní v sousedním autě opravdu zapomněla vzít podprsenku, nebo jen preferuje volnost. Kamiony stály tak blízko u sebe, že si Pepa s Láďou z Pardubic mohli bez problémů podat pivko a probrat včerejší fotbal, zatímco kolona se posouvala tempem opilého šneka směrem na Brno. Omezení na dálnicích jsou běžná, obzvláště na vytížené D1, kde se modernizace táhne jako gumové spodní prádlo už přes 10 let a má být hotová až příští rok.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká taková mráčková loterie, od severozápadu se nám to zatahuje, takže občas bude pršet, ale nebojte, sluníčko se tam mezi tím vším taky občas drze ukáže. Odpoledne se teploty vyšplhají na příjemných 19 až 28 stupňů Celsia, ideální čas na provětrání letních šatů nebo na piknik s někým, kdo se rád vyhřívá. V noci to klesne na zhruba 10 až 14 stupňů, takže žádné horké noci na nuda pláži, ale na mazlení pod peřinou to bude jako dělané.
4: To byly zprávy.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. How are you doing? How are you doing? How are you doing?

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info.
3: Maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.
5: To je Crazy Radio.

0: český turista chodí po Tatrách, po horách, chodí tam a teďka si neuvědomil, že v horách se brzo smívá, že naraz šup nic a byla tma. No a ten teď neměl žádný nocleh, neměl nic a teďka v dálce se objevilo takové světýlko. Přišel k tomu, no a samozřejmě tam bača, salaš, tam bača něco tam dělal na ohni, tam pekl večeřu nebo co. Pošel za ním a řekl, Ježišmarja, bačo, to jsou rád, hledám nocleh, nemám kde spát. Bača se na něho podívá a říká, tož dobré, a chceš spát na hůre, lebo z maru. A říká se na něho podívá a říká, Ježišmarja, starý bača, stará mara, já budu spát na hůre. Tož dobré, tam běž na hůru a vyspí se. Tak dobře, ten se vyspal. Na druhý den ráno o 9 hodinách se zbudí, sluníčko už výkýřem tam prosvěcuje, on tak otevře ten výkýř, podívá se na tu panorámu Tater, teď se tak dívá, teď se podívá dolů na tu salaš a tam stála pumpa s vodou a tam taková krásná mladá kočka celá nahá se tam umývá pod tou pumpou. On teďka jak to zblikl, hned to na sebe to prádlo naházel, utíká dolů, jo a ta kočka vidí teďka, že tam někdo jde, tak ona se otočí, mile se na něho usměje, podává mu ruku a říká, já jsem Mara. A on jí podává ruku a říká, já jsem Kokot.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 4. července slaví svátek Prokop, jméno řeckého původu, které znamená průkopník, nebo ten, kdo razí cestu. Všem Prokopům přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Rytmus.

prachy jsou levý. Šetřivý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě. Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka říká manželovi, miláčku, co bys řekl na to, kdybychom to dneska dělali tam, kde jsme se poprvé potkali, manžel na to, v hospodě na pánských hajzlech.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Lazy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Hrajeme další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 4. července, 13. hodina odpoledne. Na koupalištích po celé zemi je dneska narváno, lidi se tam pečou jak holuby na plechu a snaží se chytit bronz, aby vypadali aspoň trochu jako z dovolené v Chorvatsku. Místní borci se zase předvádějí u stánku s klobásama a předstírají, že nejdou na pivo, ale jen tak okukují plavky. A bacha na ty, co si zapomněli, plavky, na ně to fakt nejde, jsou všude.
4: Ze společnosti.
5: Zpěvák Bohuš Matuš si to prý zase užíval s 20 ženami, zatímco jeho mladá manželka Lucie pronesla, že jí chlap doma rozhodně držet nebude. Evidentně jí nevadí, když si její Bohuško občas vyhodí z kopítka, takže si možná každý žije po svém. Hlavně, že jim to doma neklape vrzavě.
4: Kultura.
5: Obyčejní lidé si v Česku rádi posílají lechtivé zprávy a fotky, takzvaný sexting, což potvrzuje nejnovější výzkum Masarykovy univerzity. A teď bacha, třetina Čechů si tímhle koření digitální život, takže žádný panák na baru, ale spíš nahá fotka do mobilu. Průzkum ukázal, že to zdaleka není jen záležitost náctiletých, ale i dospělých, což dělá z českého internetu tak trochu soukromou erotickou seznamku.
4: Sport. To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Chlap jde po poli, nejednou kouká, tam vidí malinký mužík, místo očí baterky, místo uší sluchátka, s tykadlama, celý zelený. Tak k němu přijde a povídá, ježišmarja, mužík povídá, to koukáte, co? Vidíte mimozemšťana, co? Pa, no to jsem ještě nikdy neviděl. Povídá, a promiňte, odkaď jste? On povídá, mimozemšťan z Marzu. Povídá, a prosím vás, to tam mají všichni takhle místo očí baterky? A všichni. Všichni mají místo uší normálně sluchátka s těma tykadlama? Pán všichni. Pa ježišmarja, co máte krásných zlatých prstenů s brilliantama? To mají tam taky všichni? Pa ne, jenom my Židi.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

Za okny padá, padá sníh, budou Vánoce. Chmury prab.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně

0: Kizzy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
4: pecky. Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlap v restauraci říká číšníkovi, dal bych si višně s cukrem. A číšník na to, no a nechcete rovnou přešně? Jo a víte, jaký je rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou? Žádnej, ale vrtulník je sameček.
2: Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

jsem předeslal jsem z toho jihu, z toho Budvar kraje. Sedí na pivě tři dámy. Což nebývá až tak vidět, že? Nicméně sedí na

0: pivě, baví se ta jedna, říká, představte si holky, jo, jeden šáhnu starýmu do saka, vytáhnu dámský kalhotky. To byla povídání, to nic není. To kdyby si viděl, co se stalo mně, já mu šáhnu do saka, vytáhnu 10 prezervativů, tak jsem se rozčilila, všechny se mu propíchala. A třetí vytřeští oči a omdlí.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up?

You can't touch this.

0: Lazy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jedinej důvod, proč jsem se naučil nadávat ve víc jazycích, je, abych mohl poslat do prdele víc lidí po celém světě.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: to zdelený, figděli to balený na doma ke zolení, jo. Díky, dík. Díku, dík.
1: Díka, čau.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co mají společného drsné porno a zprávy o počasí? Obojí mi říká, že dneska večer bude pršet.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
4: Každý den je originál.
5: Dnes 4. července slaví svátek Prokop, jméno řeckého původu, které znamená průkopník, nebo ten, kdo razí cestu. Všem Prokopům přeji jen to nejlepší.
4: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
0: Crazy Radio.

0: Na břehu Vltavy klečí chlap a pije chlomstátu vodu dlaňama, dojde k němu Pražák a říká: člověče, co to pijete, teď to je samá stoka, vy umřete. A ten se otočí, povídá: čo vravíte? On říká: nic, můžete pít dál.
1: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum informací. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se mě ptá, miláčku, co bys řekla, kdybych si udělala piercing do klitorisu? Já na to, že bys konečně měla něco, co ti bude držet hubu.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky,

0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
1: Ty lůzo, vole. Co je, vole? Co si o sobě myslíš, vole? Tak se stanu, ne, vole. Stanu, ne. Neumím se brát, vole.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Mám kamarádku, co je těhotná a neví, od koho to má. Tak jsem jí poradil, ať si udělá fotku a pošle ji na Facebook. Všichni kluci, co jí to udělali, tam kliknou na, to se mi líbí.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně

0: Kizzy Radio.
1: Odbyla 18. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
4: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pornem a telenovelou? V pornu aspoň víš, že tě na konci někdo pořádně ojede.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 4. července slaví svátek Prokop, jméno řeckého původu, které znamená průkopník, nebo ten, kdo razí cestu. Všem Prokopům přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Bezdomovec prosí kolem jdoucího pána: pane, prosím, dejte mi 100 korun, od rána jsem nic nejet. A pán na to říká: já taky ne. A bezdomovec povídá: tak mi prosím dejte 200, ať vás můžu pozvat.
2: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fakt.

0: Crazy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Ptal se prokurátor obviněného, říká, prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jste mu psychiatrovi dal potla mě? On říká, no, vy mě to asi nebudete věřit, ale on se mě statisticky snažil dokázat, že v každé rodině aspoň jeden blbec. Že no a co? Že já jsem si myslel, že mě nebudete věřit, ale já jsem skutečně jedináček.
1: Být šílený neznamená být úplně hryzaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Kiss Radio. Do the ding-a-ding-a-ding-dong song.

60, zaplatí za poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po ní vrchní takhle přinese a od protějšího stolu vstane černoch a rozepne si kalhoty, takhle si mu vymáchá v té polívce a zase si jde sednout a šumí, tak zavolá vrchního a říká, ty znáješ pačemu garíla? Smačila svoje jajce v mojom supi? On říká, ale to já jsem tady týden, já nevím, ale já vám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl. Přijde šatnář a on mu říká, ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mém supe? Říká, hlejte, já jsem tady rok, jo, ale kdo je tady ještě díl teda, tak to je provozní, já vám ho teda zavolám, tak přijde provozní a on zase, ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mém supe? On říká, ne, já to koupil nedávno ten hotel, ale za původního majitele byl tady ještě kapelník, jo, tak přijde kapelník v litrový sakou kytaru na krku a on na něj, ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mém supe? A on, pačemu garíla. Minimum muziky. Minimum.

0: Crazy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Je babička z východního Slovenska v Praze na Václavském náměstí v podchodu metrem v kroju a potká nějakého mladého člověka a říká: dobrý den, prepáčte, prosím pěkně, nevíte, kolko je hodin? Pojďte, to vám paní řeknu, 14.44. Děkujem vám velmi pěkně. Zazvěm hovno.
1: Maximálně fan.
2: To je Crazy Radio.

0: ruky jsou levý.
1: Setřevý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
3: Potkají se dvě tetky a říká, ty poslouchaj, Janeš, a vidíš, že jsi jakási ušvicovaná, ty co tvá lezeš, ale kačo ani nevzpomínaj. Vynášala jsem z hniváčí ze sklepa z hniona 3 metráky jablek. Ježišmarja, pobyta. Taká škoda, ale hovno, jaká škoda, stejnak by to děcka zežhrali.
4: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fajn.

0: najdou v parku mrtvou holku a vedle ní občanku. Taky odevřou panová gynekolog, tak podle adresy ho najdou a zazvoně. A člověče, vy jste zabil holku, co? Řekl, ano, zabil, no. Co jste měl k tomu za důvod? Představte si, jo, 16 hodin se v nich vrtám, pak jdu domů z práce, ona na mě vyskočí z křoví, že prej mi za 20 ukáže.
1: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 4. července slaví svátek Prokop, jméno řeckého původu, které znamená průkopník, nebo ten, kdo razí cestu. Všem Prokopům přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
3: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
4: Doktor mi řekl, že mi zbývá jen 6 měsíců života. Odpověděl jsem mu, že mu nemůžu zaplatit účet, tak mi dal dalších 6 měsíců.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio. Minim-

0: Každý den je originál.
1: Dnes 4. července slaví svátek Prokop, jméno řeckého původu, které znamená průkopník, nebo ten, kdo razí cestu. Všem Prokopům přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Blondýnka jde do parku a všimne si nápisu: vstup jen se psy na vodítku. Zamyslí se nad tím a pak jen smutně konstatuje: no, vodítko snad někde seženu, ale kde mám vzít toho psa?
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
2: minimum infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě jeptišky. Jedna, slyšela jsi, že sestra Marie odešla z kláštera. Druhá, cože? A co teď bude dělat? První, no, údajně si našla práci na plný úvazek. Jako kurva.
2: Crazy Rád. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Rádio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Po chvíli do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva policajti jdou lesem a jeden povídá: hele, Pepo, našel jsem v křoví mrtvýho medvěda. Druhej na to: a co s ním uděláme? No co, musíme ho vzít na služebnu, sepsat protokol a dát ho do cely. Ale vždyť je mrtvej. No jo, ale co když neměl u sebe doklad?
2: Minimum muziky, minimum

I bet. Your eyes closed. Your eyes.

0: odbyla půlnoc.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další
3: pecky.
4: Crazy Radio.
3: Minimum muziky.
2: Minimum info. Maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě kuřata v kurinku. Jedno říká, ty vole, ten kohout je ale úchylnej. Každej den nás tu celou dobu šuká. Druhý odpoví, péšešešte. Nebuď tak sprostá. Říká se, že nás miluje.
2: Minimum muziky, minimum

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 5. července si připomínáme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří na Velkou Moravu přinesli písmo a vzdělanost. Jejich odkaz položil základy pro rozvoj slovanské kultury a jazyka.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky. Minimum

0: odbyla první hodina. Crazy
1: Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč si blondýnka strčila do zadku prezervativ? Protože slyšela, že to chytá na každou díru.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co říká chlap, když mu žena řekne, že je těhotná? Do píče, už zase. A co říká žena, když jí muž řekne, že je těhotná? Do píče, už zase ty.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.